Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
5: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
2: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Hi, this is Madonna.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Úřad nemusí být jen místo, kam se nám nechce. V soutěži Přívětivý úřad letos v Jihočeském kraji nejlépe uspěli Prachatice, druhý skončil Tábor a třetí Vimperk. Hodnotí se třeba úřední hodiny, online služby, možnost platit kartou nebo komunikace s občany. Prachatice zabodovaly i projektem Mapy bez bariér, který pomáhá lidem s handicapem najít přístupná místa ve městě. Co se dnešního počasí týče, bude jasno, s přeháňkami vůbec nepočítejte a teploměry ukážou 28 až 31, na horách 24 až 27.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio Factor.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je ze mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme. Jo? Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaké setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu. Mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hitradio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler dělá mu radost, těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno těší se, až za 2 hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupi.
0: Ilča Havířov těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, typuj, ty tady rozumíš fotbalu
1: tak
0: jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Typuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, typuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobrý, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generacema a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
2: No,
1: myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Lionela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 89 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, přidáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ranko.
1: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V Ternu nyní v akci. Frisco 0,33 litru s aplikací Terno Trefa za 15,90. Pivo Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Ryze české Terno.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeo Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
3: Sveste se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sincej, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Klikni!
7: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
7: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
6: Ideální na léto s kámošema!
7: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
6: Tak to beru!
7: Když hry, tak Mironet!

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Strakonicku. Nehoda se tam stala ve Vodňanech přímo na hlavním průtahu, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Už by tam měla být policie, tak si dávejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6-letých a 8-letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský, auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
3: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že jo?
2: Se to zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl a od té doby přesně, chtěl by se něco přesně. Doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přečíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice up your life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Středa ráno, jenom hity Miraj na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo. Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka. Strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový. Jo.
0: Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: Já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.kněžinek.cz a na Facebooku.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. ale jen krátce. Navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
17: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu stále ještě připomínám na Strakonicku. Došlo k ní ve Vodňanech směrem na Lidmovice, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Při projíždění tam sundejte nohu z plynu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Radio, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo bejt, protože za 8

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid

0: Na cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Budějce budou zase o něco barevnější. Na Mariánském náměstí a na Pražské třídě přibydou nové trvalkové záhony ve středových pásech rušných ulic. Květiny ozdobí i Holečkovu ulici a park na Sadech u historických kašen. Město tím chce nejen zkrášlit veřejný prostor, ale také podpořit zeleň, zadržování vody a lepší mikroklima. Výsadba začne na přelomu června a července a potrvá do 20. srpna. A u nás doma na jihu dneska potrvá léto. Počítejte s tím, že bude převážně jasno, dešťové přeháníky nehrozí a teploměry ukážou až 31.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, ahoj, ahoj. Máme tady, Davide, tobě hezký ráno, Dave.
9: Hezké ráno všem.
8: A hlavně krásné ráno, ano, vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
10: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
4: Hit Radio Faktor.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden provaz, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Já samozřejmě záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dávají jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo, akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak... Tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně. Takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky, s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12? Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha. Nebo tak se to něco, nikdy o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak. Jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak. Že jo. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte, vy kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet ano, nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Madonna, Madonna, chcete-li, Hang Up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno, řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od Vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s 2 malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký. Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au, au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný účet je u nás věčné téma, častá bouře, manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé minihromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by si vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu předáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Mami, mami, já tam chci taky.
7: A kam?
6: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
1: Hit Radio.
8: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
12: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete
15: si. Tisku levně CZ.
16: Náplně hned.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení stále trvá v Českých Budějovicích. Dávejte si velký pozor v Branišovské ulici, která je dočasně neprůjezdná. Provoz vede okolními ulicemi.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: macchiato.
1: Espresso macchiato, tohle je Hitradio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
1: Si myslím, že spíš byla už moc stará na něj.
3: A nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
1: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně neto, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme soutěžit.
3: Takže kolik? 5 let?
1: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem mu do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu, pojďme si to užít. Hezké ránko.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny, pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7 500 korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den po ranním maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
4: Super.
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Complicated. Avril na Hit Radio v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blondětá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou. Jo, že...
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale
2: ten
1: zároveň
2: vítězný.
1: Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila,
0: jo,
1: že
0: dobře,
1: i u chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Ale
2: spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Blond. A tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Jsi taky špindíra.
0: Já jsem taky špindíra. Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchají hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
9: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
8: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Xindl X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka.
7: Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
16: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.knežinek.cz a na Facebooku.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz na jihu Čech je teď klidný, dál vás ale můžou zdržet dlouhodobé uzavírky. Pozor si dávejte na Českobudějovickou na průtahu Planou, kde je silnice neprůjezdná pro nákladní vozidla.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7:53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž, vyhrál Slovák, jo? Potom. Český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou. Že a jo, oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom abyste to někdo jako nepoplal.
1: A tak my jsme byli zmatený, Ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Velkoj maloukot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100 metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí.

0: Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníku a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Úřad nemusí být jen místo, kam se nám nechce. V soutěži Přívětivý úřad letos v Jihočeském kraji nejlépe uspěly Prachatice, druhý skončil Tábor a třetí Vimperk. Hodnotí se třeba úřední hodiny, online služby, možnost platit kartou nebo komunikace s občany. Prachatice zabodovaly i projektem Mapy bez bariér, který pomáhá lidem s handicapem najít přístupná místa ve městě. Co se dnešního počasí týče, bude jasno, s přeháňkami vůbec nepočítejte a teploměry ukážou 28 až 31, na horách 24 až 27.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Dobré ránko.
7: Hezkou středu.
8: Snídaně šampionů.
7: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
0: Ale, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
6: Ale tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
7: Je, tak.
0: Vrať to zpátky radši.
6: Tak já tam zpátky, jo.
7: Martě, že jsi to připomínala.
6: No, myslím, přesně,
7: že...
6: přesně.
2: Hit Radio Faktor.
9: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let

0: se naparoval. Ej, činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj kluk, můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Jo? Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně si to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo úměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu. U vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, který se musí vejít do váhy kolik 20 25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že jo.
1: Počkej, ale hlavně co mi došlo teďka. Vy jste rychle zbalený díky nám, že jo. Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím. Já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasický zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Tohle je taky velký léto, Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu, za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No?
0: Koho baví balit? Davide.
2: No, mě ne, jo. Co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporujou. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla, taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, tak je to umím. Ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem. Jako 6 týdnů?
0: To je docela dost. Docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zbaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má být. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den, mám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako,
0: teď
1: já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no musím ještě pobalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od. Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já si vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám 2x. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely 2x, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jen jeden, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, jasně. No,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme. Další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Hit Radio, Dermot Kennedy, Kiss Me, chvíli po čtvrt na devět. Mějte prima ráno. Je liba trochu sunshineu? One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis Štýl.
3: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
7: www.elvaprofi.cz.
8: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival.
13: To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
14: Firma Havelka uhel na sklady, dobrý den.
15: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
15: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
17: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
23: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
24: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
23: A dárek je váš, tak ušetřete s
25: tisknu levně CZ.
26: Náplně hned.
27: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na Táborsku. Dávejte si tam pozor v Plané nad Lužnicí, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Nehoda je v Chýnovské ulici, tak tam počítejte s kratším zdržením.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update. Ranní
1: update. Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking. Co vy?
2: Taky.
3: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Kecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Jasmin, přihoď nějaký tip do vínku.
2: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde v Jugovce.
2: Musíš mít placený.
0: Jo.
3: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodějí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř. Jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkal před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mně by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco huláká.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo. Asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to. Nevím, co s tím nikdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hitradio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichu Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
4: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čertí lejno nebo flexu? Všechno máme.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a to i online.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
17: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Reaker a nejen to. Vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
16: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
17: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
18: Prior je tady totiž pro vás.
19: Hit Radio.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden. Dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si dát budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my se na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se ze mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej, vi?
0: Vášnivej doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: Snídaně. A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Ano, je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.
2: Poslouchej

0: cestou se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: V Ternu nyní v akci. Frisco 0,33 litru s aplikací Terno Trefa za 15,90. Pivo Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Ryze české Terno.
3: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
8: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
9: Co si koupíš?
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
12: A platí to už roky, i když jsem starší.
13: Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
19: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
19: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
13: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní svéráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-pomlka.cz.
19: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
20: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
21: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
20: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
21: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
20: Když repráky, tak Mironet.
21: Klikni dvakrát.
22: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
0: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. V Plzni končí čas na odstranění nelegálních reklam, za porušení budou hrozit pokuty. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, poutačů nebo třeba reklamních laviček platí ve vymezeném území od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojedinělé je třeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace, půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archelskanzen.trocnov.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
4: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mira,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Já tam chci taky.
11: A kam?
10: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
12: Zveste se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sincej, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
14: Hit Radio.
15: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra, Lady Gaga, za chvilku 10:45. A tohle léto bude hodně divoký. Vy u toho můžete být taky. Kapela Divokej byl totiž dorazí v sobotu do Pivovarské zahrady v Českém Krumlově. To je mimochodem krásné místo. A my pro vás máme soutěž o 3x2 vstupenky. Ne, nevolejte, nevytáčejte naše studio, stačí sledovat náš profil na Instagramu, kde se dozvíte, co a jak. 3 z vás vylosujeme zítra, tedy ve čtvrtek, takže hurá na to, já vám přeju hodně štěstí a třeba právě s vámi se na Bilovi potkáme.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně! Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech! Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky! Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
6: www.elvaprofi.cz
5: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.kněžinek.cz a na Facebooku.
8: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
9: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
8: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Taky nechcete končit léto větou.
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
20: Sportáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.
23: CZ.
24: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
25: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
24: A dárek je váš, tak ušetřete s
26: tisknu levně CZ.
27: Náplně hned.
28: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
29: Hit Radio Faktor.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: diesel z New Yorku, pojďme k nám na jih Čech, je tady doprava. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech teď krátce před 11. hodinou. Koukám, že se jezdí bez vážných problémů a dopravních nehod, to je samozřejmě skvělá zpráva. Pozor ale na slunce, které vám dneska může rozpálit volant a které vám bude 100% svítit do očí. Přeju vám šťastnou cestu, díky, že nás ladíte i za volantem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže, zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
11: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
10: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté jí předali záchranářům. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech totiž může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Vědci dál řeší příčinu výskytu bentických sinic v některých částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Jejich výskyt prý nesouvisí se znečištěním ani se suchem. Prokoupající se lidi údajně riziko nepředstavují. Psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim. Utkají se s Američany. Utkání začne v 17:30.
0: Včera byl ten nejchladnější den z celého týdne. Všimli jste si? Já taky ne. Dneska slunce po celý den a teploty kolem 30.
8: Hit Radio Faktor.
0: V kalendáři Jan, Honza, Jenda, Janek nebo Jeník, jak chcete, přejeme všem všechno nejlepší. A tady jsou pro vás další hity.

11 hodin 11 minut, Hit Radio Faktor, Gotye a Kindra. Pokud máte doma malého kluka, co má rád fotbal, zeptejte se ho, jestli radši Messi nebo Ronaldo. Někdy Mbappé, ale většinou pořád tihle dva, co se přetahují o fotbalový svět už roky. No a Lionel Messi má dneska 39 let. Za mě největší fotbalová hvězda. Teď si vemte, že on je v tomhletom věku aktuálně na mistrovství světa. Argentina má za sebou dva zápasy, ten první vyhrála 3-0, ten druhý 2-0. A tipněte si, kolik branek dal Messi. Všechny. Messi se tak stal historicky nejlepším střelcem na mistrovství světa. Já když vidím ty jeho gólíky, když ho sleduju na hřišti, jak si to tam dává, to je prostě pastva pro oči. Tak Messi mu všechno nejlepší a uvidíme, jestli si jako dárek nadělí cestu za obhajovou titulu. Budeme to sledovat. Teď One Republic a další hity od nás.

0: Naladili jste si Hit Radio Faktor a na něm Alan Walker. Celý tento týden můžete vyhrát v našem éteru vouchery do Unihobby Jindřichův Hradec, které se promění v cokoliv od malého šroubku až po velký projekt na zahradě. Vaším úkolem je dovolat se a porozumět řeči kutilů. Jedná se totiž o svět, kde se z hřebíku může stát hádanka. Já mám pro vás už teď další soutěžní otázku připravenou, tak vyčkejte na výzvu a pak volejte číslo 38 901 140.
1: Poslední vlna vstupenek na Foodfest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.kněžinek.cz a na Facebooku.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Anastasia a teď už je na čase volat 38 901 143, číslo k nám do studia, ve hře voucher do Unihobby Jindřichův v Hradec v hodnotě 2000 korun.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Mám pocit, že tě ztrácím a poetika. Já jsem naštěstí nestratil ten poukaz, mám ho tady pro vás. Na Hydrariu Faktor tento týden soutěžíme o poukaz v hodnotě 2000 korun do Unihoby Jindřichův Hradec. Takže cena pro vás, pro všechny, co doma něco opravujete, stavíte nebo aspoň občas vezmete do ruky nářadí. Dneska se do toho pustí Standa od Lomnice. Stando, zdravím, hezké dopoledne.
2: Já taky zdravím, dobré dopoledne.
1: Jste kutil?
2: Občas, příležitostně.
1: Příležitostně. Abyste vyhrál, musíte rozluštit řeč kutilů, výrazy ze světa nářadí, stavby a domácích oprav. Tak jsem na vás zvědavej, protože soutěžní otázka už je připravená. A ptám se, co je šrekmos. Šrekmos. Věděl byste to z patra, nebo chcete možnosti?
2: Jo, tak to vůbec netuším.
1: Tak, bude to za A kuchyňské náčiní, za B úhloměr, nebo za C speciální barva na plot. Šrekmos. Co jsem jako čet, tak by to mělo být z němčiny.
2: Jo, no.
1: Něco se s tím jako vyměřuje.
2: Já bych řekl ten úhloměr za B.
1: No jasně, úhloměr. Tak já vám tleskám takhle, cena je vaše. Ještě jednou tedy poukázka do Unihoby Jindřichův Hradec v hodnotě 2000 korun a vy tam můžete vyrazit a něco hezkýho si vybrat, jo? Tak ať vám jde práce od ruky, mějte se hezky. Na slyšenou, slyšíme se ještě? Už tam,
2: jo, jo,
1: už,
2: slyšíme,
1: jo, jste tam, tak na slyšenou, užijte si to.
2: Na slyšenou, díky.
1: Nemáte záď, zítra pokračujeme.
3: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čertilejno nebo flexu? Všechno máme. Unihoby. Rozumíme českým kutilům a to i online.

0: Je tady někdo z vás, kdo by neznal tenhle ten song? Tak to pochybuju. Na silnicích to dneska zase žije a my jsme u toho s vámi. Hydrádio Faktor má pro vás ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Kolony, nehody, uzavírky, ale i místa, kde to jede překvapivě hladce. Dopravní hlídka Hydrádia Faktor hlásí, co se kde děje. Jste vlastně naše oči v terénu a my vám za to děkujeme. Stačí napsat nebo jednoduše namluvit hlasovku na náš rádiový WhatsApp číslo 724 883 596. A pozor, za vaše hlášení může přijít i odměna v podobě plné nádrže. Tak šťastnou cestu a všude tam, kde nás aktuálně ladíte, míří za vámi středeční srdcovky. Budou tady už ve 12, tak si je užijte.
1: Dopravní hlídka Hydrádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hydrádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
2: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Velkoj maloukot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
2: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
2: www.dveřepodlahy.com. Jaká
1: byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
9: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
10: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže... Tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopravní omezení dnes čeká na trase Boršov nad Vltavou České Budějovice. Pohybují se tam silničáři, tak si tam dávejte pozor. A opatrně taky na Strakonicku, kde se pracuje u Svinětic směrem na Bavorov. Vaše další dopravní info volejte k nám na číslo 800 800101.
3: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
9: Sunex.
8: Sunex.
9: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
1: Hit Radio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý skaut a skautka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu. V partě lidí, jimž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Akrobacie, nový cirkus i představení pod širým nebem. To všechno čeká v příštích dnech návštěvníky historického centra Českého Krumlova. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry se koná ode dneška až do pátku a rozšíří se z městského parku do ulic města, na mosty a také do prostoru kolem řeky Vltavy.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
8: Na jihu Čech dnes bude celý den jasno nebo skoro jasno, na Šumavě přechodně i oblačno. Teploty dnes vystoupají mezi 28 a 31 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Nádherné tropické poledne přeju 12 hodin.

Tři minuty je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia. Pět legendárních hitů, které půjdou opět po sobě. Dáme si 80, 90, dáme si také milénium. No a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte teď úplně nejčastěji? Je to slovo nemožný, to není možný, fakt, a je to úplně na všechno. Ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný. Horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný. Kolony v autě, proboha, to není možný. Pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo jedna, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný, Impossible. Helena Zeťová. Na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Helena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777 937 777 a Tomáš píše: Čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha, jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777 937 777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top. Na koho vy si vybavujete? Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

back up off me, cause I got the

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční anebo český, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996. A teda, když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on. A kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, anebo mi prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
11: Klikni!
12: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
11: Co to je?
12: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
11: Ideální na léto s kámošema.
12: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
11: Tak to beru.
12: Když hry, tak Mironet.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Faktor.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab z hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Rádiu nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuji film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně tak je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem jako letní hit přát. Za chviličku Metro Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: V Ternu nyní v akci. Frisco 0,33 litru s aplikací Terno Trefa za 15,90. Pivo Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Ryze české Terno.
4: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. 2. ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
10: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
11: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
13: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen-trocnov.cz.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: číslo 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.kněžinek.cz a na Facebooku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu. Zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
11: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
10: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
12: Vimperk otevřel novou pumptrackovou dráhu. Sportoviště nabízí dva asfaltové okruhy a dráhy, které měří skoro 400 metrů a jsou tak jedním z největších uměle vytvořených uzavřených okruhů pro jízdu na kole v Česku. Náklady na vybudování sportovního areálu činily více než 9 milionů korun bez daně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
12: Podle předpovědi u nás na jihu Čech dál bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na Šumavě přechodně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 28 a 31 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Odpoledne s Hit Rádiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června, přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi, jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, happy ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Melénie a Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný. Díky. Tak nemáte zač, no? Tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
6: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
8: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
13: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
14: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
15: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
16: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
15: www.dveřepodlahy.com.
17: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže... Tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles Smith, nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tap Thumping. A nejlepší na tom je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
5: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
6: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
7: Tak to je teda bomba!
8: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
9: www.elvaprofi.cz.
10: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
11: Mami, mami, já tam chci taky.
12: A kam?
11: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
13: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, ohloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balónky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
14: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid. Ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu.

0: 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
1: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za Ministerstvo průmyslu.
6: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
5: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
7: Vydali byste se na noční prohlídku kostela? Chystá se v Jindřichově Hradci, kde si zájemci mohou po setmění prohlédnout gotický kostel svatého Jana Křtitele. Prohlídky budou probíhat o letních prázdninách každý pátek od 20 hodin, kdy se zájemci seznámí s historií památky i s neobvyklými nástěnými malbami.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
7: Teploty taky dnes lákají k vodě, bude až 31 stupňů Celsia. Na jihu Čech máme většinou jasno nebo skoro jasno. Na Šumavě může být přechodně oblačno.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
5: No já nevím, jaké máš téma, tak
8: no,
5: dej.
8: To se dozvíme až po písničce.
5: Dobrá.
8: To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, mm-hmm. Je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.
4: Hit Radio Faktor.

0: Minelli, ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslu, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo... No, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky.
2: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
3: Na Hit Radio Faktor.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů, oni tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát. Rádi píšem na cizí zeď a další.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás se získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: bombom. Tak jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s ním to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. I dneska pro jednoho z vás peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, když s námi budete vysílat dopravní zpravodajství přes náš WhatsApp s číslem 724 883 596. No a jestli radši nakupujete, tak si vyhrajte dárkovou kartu do IGI za 2000.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě už o víkendu. Já jsem Jirka Plnáč, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Neztrácejte ani v tomhle šíleném vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hitradio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichu Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
2: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a to i online.
4: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
11: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Zveste se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sincej, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor si dávejte v Kaplici u křižovatky s ulicí Omlenická. Srazily se tam dva osobáky. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a s komplikacemi tady počítejte nejméně 2 hodiny. A máme tady od vás i zprávu z Budějic. Pojďme se podívat, jak to vypadá v okolí generála Píky.
1: Ahoj, tady Petr, právě směl z generála Píky za nádražku směrem od viaduktu ze Strakonice. Je tam štíplá dodávka na kraj kruhového objezdu a už se to tam šosuje, takže zkuste to oběd, protože to bude masakr za chvíli. Hezký den.
0: Díky moc za informaci, všem přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Pohodu na cestách vám přeje autoservis

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně.cz.
4: Náplně hned.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vláda v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ještě ten den se prezident obrátil na ústavní soud. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
12: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, než šíří se třeba žloutenka anebo HIV.
11: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů korun. No a téměř 40% malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% i podle průzkumu vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách.
9: Fotbalový servis.
11: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
13: Chceme se bavit o počasí nebo ne? No, musíme. Řekněme si, že zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 33 a jestli se na to chcete podívat pozitivněji, tak zítra to bude ještě docela dobrý, protože ty vyšší teploty, ty teprve dorazí.
9: Hit Radio Faktor.
13: Krásné odpoledne všem faktoráci. 3 minuty po 15. hodině. Je to Mordor, ale zvládneme to. Co se dá dělat? Já se budu snažit, abych vám to co nejvíc zpříjemnila. Takže vás budu uplácet, jo? Plná nádrž zdarma a taky dárková karta do Iggy za 2000 korun. Zajímavé informace a skvělé hity. Začíná Bruno Mars. Hit Radio.

Na Hit Radio Faktor Leony by your side a my teď budeme na straně přírody. Jestli máte u vás ve vsi čapí hnízdo, teď je ideální chvíle zvednout oči od mobilu a kouknout se nahoru. Ornitologové totiž tento týden objíždějí jižní Čechy a kroužkují čapí mláďata, jenže u řady hnízd chybí aktuální informace, jestli tam čápy letos vůbec jsou a jestli mají mladé. Pomoci můžeme úplně jednoduše. Česká společnost ornitologická prosí, abyste se podívali do online mapy projektu Čapí hnízda a doplnili pozorování z vašeho okolí. Hlavně u hnízd, která potřebují kontrolu. Prosím vás, já vím, že by vás to ani nenapadlo, ale bez dronů, jo, ty jsou u hnízd zakázané a čápům můžou ublížit. Já vím o čápech v Radomyšli, ale ty v mapě jsou, tak budeme čekat na informace od vás. Moc díky a teď už Maroon 5.

0: Selaví a Kalet na Hitrádiu Faktor. Jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nevím, jestli chcete nejdřív slyšet tu dobrou nebo špatnou. Začneme tou horší, to bude asi lepší. V obci Chotoviny v ulici Táborská se srazily dva osobáky. Na místě jsou složky IZS, tak opatrně. A ta dobrá tu nám na náš WhatsApp poslal Tomáš. Říkala jsem vám o dopravní nehodě na silnici 3 u Kaplice, ale Tomáš psal, že všechny následky už byly odstraněny a že už se tam dá projet úplně hladce. Tak moc díky za tuhle dobrou zprávu. Pro vás, pro všechny, naše WhatsAppové číslo 724 883 596. Za to, že s námi přes WhatsApp vysíláte, každý den jednomu z vás posíláme peníze na plnou nádrž, tak pojďme na to.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis Štýl.
7: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
9: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, ohloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balónky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
12: Taky nechcete končit léto větou.
13: To zase nějak uteklo, viď?
12: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
14: Mami, ten Superland byl boží.
15: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
16: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
17: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
18: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
19: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
19: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
19: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
22: Hit Radio.
23: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
24: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor Sebastián a Toulavá. Dobré odpoledne, my se teď zatouláme do Českého Krumlova, protože tam už zítra startují cirkusové meandry a já se o nich právě teď budu bavit s výkonnou ředitelkou festivalu Ivanou Pěknou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V první řadě nám prozraďte, co to vlastně cirkusové meandry jsou.
1: Tak cirkusové meandry je festival nového cirkusu, který můžete znát už od naší mateřského festivalu Letní Letná, kdy představujeme žánr nového cirkusu. Uvidíte takový koktejl divadla, hudby, akrobacie. Je to adrenalinový žánr, který určitě každý ocení.
0: A na co se můžeme těšit?
1: Cirkusové meandry v Českém Krumlově letos budou od 24. do 26. června a zažijete tam spoustu věcí, které jsou open air, to znamená zdarma, nejsou v uzavřených prostorech. Čeká nás cirkusový průvod městem, čeká nás cirkla putika, kterou určitě mnoho diváků zná. Všechny informace v podstatě najdete u nás na webových stránkách.
0: Jsou cirkusové meandry i pro děti?
1: Já bych tam vzala děti vlastně všeho věku. Na ty rodinné představení, které třeba nás čekají v Českém Krumlově, tam je to věkově v podstatě neomezené a zvlášť, když jsou to venkovní představení, tak o toto je jednodušší a určitě je fajn, když přijde celá rodina. Navíc máme konec školního roku a děti mají už volno, tak určitě je krásný si zpestřit ještě ten konec školního roku něčím tak a výjimečným.
0: Zní to skvěle, tak vám přeju, ať se celá akce vydaří a budeme se těšit na skvělá představení.
1: Budeme moc šťastní, když dorazíte. Od 24. do 26. června jsme tam pro vás v Českém Krumlově.
0: Ještě jednou díky a doplňuji, že veškeré informace najdete na stránkách cirkusovemeandry.cz.

0: How do I say goodbye? A to byl Dean Lewis na Hit Radio Faktor 15.38. Přeju vám hezké odpoledne. Máte taky někdy pocit, že v devadesátkách jsme v televizi sledovali úplně všechno? Ne proto, že by byl nekonečný výběr, ale hlavně proto, že nebyl, že jo? A přesně o tom je nový díl podcastu Vypalovačka. Minule jsme řešili zahraniční seriály, tentokrát se vracíme domů, do našich obýváků, hospod, na zámek i k prvním pokusům o český sitcom. Připomeneme si Hospodu, Dobrodružství kriminalistiky, Život na zámku, Nováky a spoustu dalších devadesátkových seriálů. Některé zestárly překvapivě dobře, některé, řekněme si, by to teď už měly asi poněkud těžší, ale všechny patří k době, kdy televize byla večer středobodem domácnosti. Nový díl podcastu Vypalovačka najdete právě teď na všech podcastových platformách. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Radio Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: V Ternu nyní v akci. Frisco 0,33 litru s aplikací Terno Trefa za 15,90. Pivo Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Ryze české Terno.
4: Koup kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Koup kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
7: Firma Havelka Uhelná Staly, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Pozor, velká slevová akce vtedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
15: CZ. Náplně hned.
16: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
17: Letní slevy právě odstartovaly!
18: Zažij léto naplno!
17: Když zábava,
18: tak Mironet!
17: Klikni dvakrát!
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn?
19: bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
19: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zu, a to byla Shakira na Hit Radio Faktor. Budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdá se mi to až neuvěřitelné, ale naštěstí se jezdí bez dopravních nehod. V Chotovinách byla jedna, která by měla být vyřešena teď ve 4 hodiny. Přeju vám šťastnou cestu, opatrně, a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Časí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxu doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Prázdniny jsou za rohem, období, na které se těší každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
1: Letní tábor je vyvrcholením celoroční scoutské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, jimž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. No a fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. V otroci o tom informovali na klubovém webu.
2: Tak o počasí už bylo řečeno všechno a asi se to nemusí opakovat. Bude prostě vedro, tak hlavně opatrně.
3: Hit Radio Faktor.
2: Dobré odpoledne všem, 2 minuty po 16. hodině. Ne, že bych vás chtěla nutit, abyste šli někam do nákupáku, ale tam je chládek. A navíc už za chvíli pro vás budu mít poukázku do Iggy za 2000, takže jestli ji chcete, zavolejte mi do studia na číslo 38 901 143 hned jak dospívají Black Eyed Peas, což bude za 3,5 minuty před Alexem Warrenem.

0: Connery a Alex Warren na Hit Radio Faktor 9 minut po 16. hodině a my jdeme do českobudějovického IGI centra, do místa, které všichni bezpečně znáte, protože to je prostě taková budějická nákupní ikona. My celý tento týden soutěžíme o poukázky v hodnotě 2000 korun na nákup a ony to nejsou jen takové obyčejné poukázky. Jsou to takzvané platební karty, jo? Je to prostě kartička nabitá na 2000 a vy ji můžete využít ve většině obchodů a provozoven IGI centra. A dneska se jako třetí do studia dovolala Jolča z Budějic. Jolčo, hezké odpoledne.
1: Zdravím všechny.
0: Jak se máš takhle na konci školního roku?
1: Mám se fajn, jenom by mohlo být teda trošku chladněji. Ty horka mě trošku jako, ty mě zundavají, ale jinak fajn.
0: Ale nebude, bude ještě teplejc, no.
1: Jo.
0: Můžeš se dojít schladit do IGI centra. My se tady bavíme i o tom, že tyhle ty dárkové karty jsou vhodný třeba jako hromadný dárek od dětí pro učitele či učitelku. Jak ty vzpomínáš na dárky, když jsi chodila do školy?
1: Jo, já jsem v tomhletom, musím říct, nebyla úplně originální. My jsme vždycky určitě nosili kytičku, nějakou čokoládu. Tehdy mi přišlo, že se vlastně ani nic moc jiného nenosilo, takže my jsme byli takový tradiční a určitě jsme vždycky brali kytičku.
0: No tak ono třeba možná ani nic jiného nebylo, že jakože bychom kupovali dárkové karty. Je to jedno, teď ty možnosti jsou a Jolčo, hlavně ty máš nákupy zdarma, takže se dojdi do IGI ochladit a nemysli na to, co se děje venku.
1: Je, moc děkuju.
0: Není zač, měj se krásně a hezký léto, ahoj.
1: Taky, moc děkuju, ahoj.
0: Faktoráci, i pro vás budu mít ochlazení v hodnotě 2000 korun třeba zase zítra v tomto čase. Jak už jsem říkala, celý tento týden soutěžíme s IGI centrem. Máme pro vás dárkové karty v hodnotě 2000 korun.

0: Don't Stop the Music a Rihanna na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor si dávejte na D3, 147. kilometr ve směru na Kaplici, což je nad Krasejovkou. Tam na vozovce leží plastový kryt od motoru. Buďte opatrní, faktoráci, šťastnou cestu a připomínám, že s námi můžete vysílat i na našem WhatsAppu 724 883 596. Každý den pro jednoho z vás za dopravní info peníze na plnou nádrž.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Já tam chci taky.
0: A kam?
12: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
16: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Hey, Coldplay a Little Sims na Hit Radio Faktor. Kam vyrazit? Jestli ladíte plány na konec týdne a na víkend, mám pro vás tři jeho české tipy. Ve Strakonicích můžete zajít na výstavu Randevu u Otavy, která v sálech muzea na Strakonickém hradě propojuje obrazy Květy Monhartové a figurální plastiky Petra Hartmana. K vidění je až do 26. července, od úterý do neděle vždycky od 9 do 5, vstupné je za pade. V Třeboni pak prázdniny odstartují stylově, v pátek a v sobotu dorazí na Masarykovo náměstí Mint Market s autorskou módou, šperky, designem a dobrotami, vstup je zdarma. A jestli máte doma děti, v neděli se v Zoo Dvorec u Borova nechystají zoohrádky. Od 11 do 5 pohádkový hrdinové, dílničky, skákací hrad, malování na obličej, krmení zvířat a taky křest lemuřích dvojčat. Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Five a Luis Capaldi na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne i do Třeboně. Jestli jste odsud, tak máte nového souseda. Petr Nárožný se stal čestným občanem Třeboně. Město ocenilo jeho dlouholetý vztah k regionu, přátelství s místními lidmi i to, že se sem pravidelně vrací. Do Třeboně přijel poprvé ještě jako konferenciér kapely Rangers. Později sem zamířil s manželkou na svatební cestu a zamilovali si nejen město, ale i zdejší krajinu a cyklostezky. A jak znáte Petra Nárožného, původně slavnostní předání se prý rychle změnilo v milé povídání plné vzpomínek. Tak snad se dostalo i na Macha a Šebestovou.
1: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hit Radio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichův Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
2: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a to i online.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
11: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
12: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
15: www.elvaprofi.cz.
16: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
17: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
19: Vinetu!
20: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
21: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
22: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
23: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
24: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
25: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
26: Hit Radio Faktor.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin na Hit Radio Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči aktuálně pozor na silnici 159 na Písecku u Nového Dvora, kousek od křižovatky se silnicí 1/20. Je tam nehoda osobáku a motorkáře. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDS-ka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDS-ka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, aby mohl na summit jet ještě před rozhodnutím o kompetenční žalobě. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležitá opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
8: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla

0: bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíše věří Mexiku. Duel Česko-Mexiko se hraje zítra ve 3 ráno našeho času.
1: Ve čtvrtek bude u nás doma na jihu jasno nebo skoro jasno, bez přeháněk, teploty 30 až 33, ale pořád je to jen zahřívačka před tím, co bude o víkendu.
2: Hit Radio Faktor.
1: Hezké středeční odpoledne všem, kteří ladíte Hit Radio Faktor. Od mikrofonu vás zdraví Jana. Strávíme spolu ještě jednu hodinu a v té jednomu z vás nadělím peníze na plnou nádrž zdarma. Třeba to budete právě vy, tak poslouchejte dál. Teď už ale hity v playlistu Damiano David a taky Pink. What about us?

Summer a to byl Damiano David na Hit Rádiu Faktor. Máme středu, což znamená jediné víkendové kutění se nebezpečně blíží. A protože každý správný projekt začíná nákupem, tak hrajeme ještě zítra a v pátek na Hit Rádiu Faktor o voucher za 2000 do Unihobby Jindřichův Hradec. Poslouchejte mezi 9 a 12. Chyťte soutěžní otázku z kutilského světa a buďte první, kdo zavolá se správnou odpovědí. Výhra se dá použít na dům, zahradu, dílnu i rekonstrukci. A když se vás doma zeptají, proč jdete zase do Unihobby, tak můžete říct, no protože si tam jdu vyzvednout výhru. Budu vám držet palce, teď už ale skvělej hit, pojďme zpátky do devadesátek. Culture Beat a Mr. Rain.

0: David Guetta a Sia na Hit Rádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte, na silnici 4 v obci Čkyně havaroval tam osobák, na místě je policie. Přeju šťastnou cestu, buďte opatrní, pokud někam jedete. A připomínám, že už za chviličku jednomu z vás pošlu peníze na plnou nádrž zdarma. Je to úplně jednoduché, stačí, když s námi vysíláte přes náš WhatsApp s číslem 724 883 596. Jestli tak činíte, buďte na příjmu.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Poslední vlna vstupenek na Foodfest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovémeandry.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tak všechno mám.
1: Na Hitrádiu Faktor Poetika a blízko, hodně blízko jsme vám i my, vysíláme z jihu Čech a vysíláme společně s námi. Tvoříme třeba i ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Stačí, když nám posíláte zprávy nebo hlasovky na náš WhatsApp s číslem 724 883 596 a každý den jako odměna pro jednoho z vás 2000 korun na pohonné hmoty. Teď voláme Pavlovi.
2: Dobrý den.
1: Jana Křížová, Hitrádio Faktor. Dobrý den, volám Pavlovi.
2: Ano.
1: Pavle, tušíte, proč vám volám?
2: Já mám absolutně rušení.
1: Vy jste nám dneska hlásil dopravní nehodu u Kaplice na náš WhatsApp, je to pravda?
2: Jo, je to tak.
1: No ale vy jste se tím zařadil mezi naše posluchače, kteří tvoří ten nejlepší dopravní servis na jihu Čech a my každý den jednomu z nich posíláme peníze na plnou nádrž.
2: To jsem vyhrál já teda.
1: Ano.
2: No tak to je super.
1: Vidíte, je to úplně jednoduchý, takže já moc gratuluju, přeju hodně šťastných kilometrů a doufám, že nám budete dopravní informace hlásit i nadále.
2: No to určitě ne, když se takhle tady dá vyhrát tohle, tak moc děkuju.
1: Není zač a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No vidíte, ani netušil, že může vyhrát, jak je to jednoduché. Takže ještě jednou náš WhatsApp, číslo 724 883 596. A pamatujte si to, protože je středa a ve čtvrtek a v pátek poslední peníze, třeba právě na vaše tankování.

0: Ježíš, to je tak krásná píseň, doufám, že vás taky potěšila. Way Back into Love, Hugh Grant a Hayley Bennett na Hit Radio Factor. Pro dnešek se s vámi loučím, mrkneme se na to, co nás čeká ve čtvrtek. Zítra je den jako dělaný pro lidi, kteří mají rádi Beatles, televizi a jídlo. Slaví se Global Beatles Day, Color TV Day, tedy den barevné televize a taky den kozího sýra. Ideální plán na čtvrtek, pustit si něco od Beatles, k tomu něco dobrýho a hlavně ocenit, že svět už nemusíme sledovat černobíle, i když některý pracovní maily by možná v černobílí boleli míň, že jo. Mějte se krásně, faktoráci, a zítra ve tři zase tady.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Bije ti srdce zvukem motorek a skútrů BMW? Zveme všechny motorkáře a příznivce BMW na první sraz v Českých Budějovicích dne 27. června do mini pivovaru Kněžínek. Společná výjížďka po krásách jižních Čech, večer živá hudba a grilování. Tak doražte již tuto sobotu do mini pivovaru Kněžínek. Bližší info na www.kněžinek.cz a na Facebooku.
4: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños, vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže... Tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopravní omezení pořád ještě čeká na trase Boršov nad Vltavou České Budějovice. Pohybují se tam silničáři, tak si tam dávejte pozor. Hotovo by mělo být asi až za 2 hodiny. Vaše další dopravní info volejte k nám na číslo 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl

0: nevíde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Tak prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always Love You.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba půlka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777. Dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším. Vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. Možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 miliony 590 tisíc korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 tisíc, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 miliony 490 tisíc, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 miliónů 360 tisíc a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
19: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Radio. No, já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly právě teď do vašich uší.

0: Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo? Pak jsou songy, které jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. No a my si Kate Bush dáme za chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj@htp.cz.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. No a čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777937777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. A tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gage na Hit Radio Classic. Krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. No ale obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle, když dáme aspoň gol, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. Takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budem samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burgh, taky Katrina nebo Tým.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: Zet.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Nádhera, Týma krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky pro ně hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, páč dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo, tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunou ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Ano, za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada, nebo French Affair.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
4: Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete
18: s... Tisku levně CZ.
19: Náplně hned.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
4: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám,

Doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza, jo. Něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky. Vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě. Vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias.

More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

odehrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit. Užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin. Mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, U2 nebo Spice Girls.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.